0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Kráľovský večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomáš Klepáči, Nistok Gustičič.
0: Rádio Ena.
1: Več dobre glasbe.

svar. Jag som når, jag som når. Jag som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stajna čveč se ne sekiram, se na deremin naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nori,